Bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jeg som nar. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jeg som nar. Jeg som nar. Jeg som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sem na idejo, genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znova.